prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

0: Slnko, voda, zmrzlina a najväčšie letné hity v rádiu Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: čest, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a čest, aj keď sa to občas

Večie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Norvegie Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Tým ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: padá z neba, spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Hity vášho života aj cez víkend. Rádio Melody.